si máš muža doma? Nemám, Vera, nemám. Do lesa mi pošol. Zuzko! A tvoj? Doma?